Prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A míříme za sportem. Fotbalisti Slovácka remizovali doma v 7. kole první ligy s Pardubicemi bez branek. Oba týmy dál čekají na první výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má 3 body. Předposlední východu Češi v neúplné tabulce 2. Fotbalisti Pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Tomáš Chorý. Nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayosi a uzdravený David Jurásek. A útočník Patrik Schick skórovali ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlin 4-0 přispěl gólem a asistencí. We'll be right back.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, jestli pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví na příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale hlavně systémových opatření, na kterých se dá uspořit i výhledově v nadcházejících letech. Už i v Krnově na Bruntálsku si znovu zaplaveme. V provozu je po opravě opět krytý bazén. Ten, který poničila předloňská povodeň, vypuštěný zůstal celou minulou sezonu. Měl problémy se statikou. Město nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojkami. Další práce ale budou ještě následovat. Povrly na severočeském Ústecku při oslavě 840 let od založení otevřely nové muzeum, a to v bývalé kovárně. Zchátralou budovu obec zachránila před demolicí. V expozici jsou výrobky spojené s kovářstvím. Výrobou mědi, která pokračuje v místní povrlské továrně. Tam se v minulosti dělaly polotovary pro činely, na které hrály legendy jako AC/DC, The Police a další. Činely jsou jedním z atraktivních kousků muzea. Tím největším je ale pánev, která se používala v minulosti na roztavenou měď. Místní starosta Dalibor Pavlát k tomu dodal.
2: Rada obce a zastupitelstvo rozhodlo o tom, že to obec odkoupí od toho majitele, a vlastně po spolupráci s muzeem Ústí jsme začali přemýšlet o tom, co tam uděláme. Takže vzniklo to muzeum toho kovářství a vlastně té doby, jak ty lidi žili tenkrát. Původně to byla kovárna, taky tam byla kovárna kdysi, ale pak už tam vlastně žili ty lidi normálně, jako hospodářství to měli. No. Už tam vlastně to bylo vybydlený, tam podle mě třeba

této oblasti Pacifiku nejsou obvyklé. Úřady proto vyzvaly obyvatele, aby se připravili na letošní zimní sezónu. Klimatický jev Super El Niño má být velmi silný, přinese vydatné deště, záplavy a sesuvy půdy. V rizikových oblastech už zahájili přípravné práce. Z Los Angeles Zdeněk Kratochvíl.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Přístup Čechů k prevenci zůstává rozpačitý, ať už jde o běžné preventivní prohlídky nebo o specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jen některé z nich. Vůbec na žádné nechodí každý čtvrtý, přišli s tím novinky.cz. Z preventivních vyšetření se téměř 2/3 lidí vybírají jen některá. Šetření Stead Health Report 2026, které letos od ledna do března mapovalo situaci v 19 evropských zemích, vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravější ze všech. Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Platí od půlnoci. Američtí vyjednavači odpoledne přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. České Třebové na Orlicko-Ústecku mají dvojče salcburského jezulátka. Původně měl přitom skončit několikrát na smetišti.
2: Dílo pocházející pravděpodobně ze stejné dílny jako rakouské lákadlo bylo víc než 100 let po zapomenuté v depozitáři s cedulkou odstranit. Zdejší zakladatel muzea sošku před 129 lety dostal od kupecké rodiny, která se jí chtěla zbavit, a současná ředitelka ji znovu objevila ukrytou ve skladu. Teď ovšem sošku ze slonoviny starou zhruba 400 let nechali zrestaurovat a je v zdejším muzeu k vidění každou neděli při komentované prohlídce. Oldřich Tamáš.
1: Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní. Kvůli rozsahu požáru a počtu nasazených byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn, výše i příčina škody se zjišťuje. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akci v novodobé historii tohoto severočeského města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu, a v budoucnu umožní i přestup na tramvaj a vlak, řekl primátor Miloš Vele. Terminál vznikne na místě bývalé tržnice, jak doplnil.
3: V posledních letech jsme to používali jako nouzové parkování, protože ty suterénní prostory už jsou v takovém stavu, že to k ničemu jinému nemůže sloužit. A je pravda, že bylo i období, kdy jsme to chtěli zdemolovat, ale nakonec jsme říkali, počkáme až na stavbu toho terminálu a spojíme to dohromady, abychom to okolí zbytečně nezatěžovali stavebníma pracema.
1: V budoucnu by měla na terminálu v Jablonci končit i tramvajová linka z Liberce. Její prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A míříme za sportem. Fotbalisti Slovácka remizovali doma v 7. kole první ligy s Pardubicemi bez branek. Oba týmy dál čekají na první výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má 3 body. Předposlední Východočeši v neúplné tabulce 2. Fotbalisti Pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Tomáš Chorý. Nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gol. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayosi a uzdravený David Jurásek. A útočník Patrik Schick skórovali ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlin 4-0 přispěl golem a asistencí.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, jestli pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví na příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale hlavně systémových opatření, na kterých se dá uspořit i výhledově v nadcházejících letech. Už i v Krnově na Bruntálsku si znovu zaplaveme. V provozu je po opravě opět krytý bazén. Ten, který poničila předloňská povodeň, vypuštěný zůstal celou minulou sezonu. Měl problémy se statikou. Město nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojkami. Další práce ale budou ještě následovat. Povrly na severočeském Ústecku při oslavě 840 let od založení otevřeli nové muzeum, a to v bývalé kovárně. Zchátralou budovu obec zachránila před demolicí. V expozici jsou výrobky spojené s kovářstvím. Výrobou mědi, která pokračuje v místní povrlské továrně. Tam se v minulosti dělali polotovary pro činely, na které hrály legendy jako AC/DC, The Police a další. Činely jsou jedním z atraktivních kousků muzea. Tím největším je ale pánev, která se používala v minulosti na rozstavenou měď. Místní starosta Dalibor Pavlát k tomu dodal.
2: Rada obce a zastupitelstvo rozhodlo o tom, že to obec odkoupí od toho majitele, a vlastně po spolupráci s muzeem Ústí jsme začali přemýšlet o tom, co tam uděláme. Takže vzniklo to muzeum toho kovářství a vlastně té doby, jak ty lidi žili tenkrát. Původně to byla kovárna, taky tam byla kovárna kdysi, ale pak už tam vlastně žili ty lidi normálně, jako hospodářství to měli. No. Už tam vlastně to bylo vybydlený, tam podle mě třeba 10-15 let nikdo nebydlel, takže ty střechy byly rozbitý, děravý. Myslím si, že jsme to zachránili na poslední chvíli.
1: Náš rok vězení hrozí možnému pachateli, který má na svědomí otrávení potoka na Jesenicku. K otravě vody došlo zřejmě během oprav místního mostu. Někdo zřejmě špatně zvolil postup při stavebních pracích. Případem se teď zabývá policie v Jeseníku. V Tichém oceánu se stále vyskytují 3 hurikány najednou. Lidé v jižní Kalifornii v USA mají v těchto dnech pocítit následky hurikánu Marie.
3: V přímořských oblastech v jižní Kalifornii se o víkendu očekávají vlny vysoké až 2,5 metru. Některé lokality čelí riziku záplav. Mimochodem, hurikány v této oblasti Pacifiku nejsou obvyklé. Úřady proto vyzvaly obyvatele, aby se připravili na letošní zimní sezónu. Klimatický jev Super El Niño má být velmi silný, přinese vydatné deště, záplavy a sesuvy půdy. V rizikových oblastech už zahájili přípravné práce. Z Los Angeles Zdeněk Kratochvíl.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Přístup Čechů k prevenci zůstává rozpačitý, ať už jde o běžné preventivní prohlídky nebo o specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jen některé z nich. Vůbec na žádné nechodí každý čtvrtý. Přišly s tím novinky.cz. Z preventivních vyšetření se téměř 2/3 lidí vybírají jen některá. Šetření Stead Health Report 2026, které letos od ledna do března mapovalo situaci v 19 evropských zemích, vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravější ze všech. Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Platí od půlnoci. Američtí vyjednavači odpoledne přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V České Třebové na Orlicko-Ústecku mají dvojče salcburského jezulátka. Původně měl přitom skončit několikrát na smetišti.
2: Dílo pocházející pravděpodobně ze stejné dílny jako rakouské lákadlo bylo víc než 100 let po zapomenuté v depozitáři s cedulkou odstranit. Zdejší zakladatel muzea sošku před 129 lety dostal od kupecké rodiny, která se jí chtěla zbavit, a současná ředitelka ji znovu objevila ukrytou ve skladu. Teď ovšem sošku ze slonoviny starou zhruba 400 let nechali zrestaurovat a je v zdejším muzeu k vidění každou neděli při komentované prohlídce. Oldřich Tamáš.
1: Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní. Kvůli rozsahu požáru a počtu nasazených byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn, výše i příčina škody se zjišťuje. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akci v novodobé historii tohoto severočeského města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu, a v budoucnu umožní i přestup na tramvaj a vlak, řekl primátor Miloš Vele. Terminál vznikne na místě bývalé tržnice, jak doplnil.
3: V posledních letech jsme to používali jako nouzové parkování, protože ty suterénní prostory už jsou v takovém stavu, že to k ničemu jinému nemůže sloužit. A je pravda, že bylo i období, kdy jsme to chtěli zdemolovat, ale nakonec jsme říkali, počkáme až na stavbu toho terminálu a spojíme to dohromady, abychom to okolí zbytečně nezatěžovali stavebníma pracema.
1: V budoucnu by měla na terminálu v Jablonci končit i tramvajová linka z Liberce. Její prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A míříme za sportem. Fotbalisti Slovácka remizovali doma v 7. kole první ligy s Pardubicemi bez branek. Oba týmy dál čekají na první výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má 3 body. Předposlední východu Češi v neúplné tabulce 2. Fotbalisti Pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Tomáš Chorý. Nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gol. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayosi a uzdravený David Jurásek. A útočník Patrik Šik skórovali ve 2. kole

otros usos.

0: But you're just a boy.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Přístup Čechů k prevenci zůstává rozpačitý, ať už jde o běžné preventivní prohlídky nebo o specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jen některé z nich. Vůbec na žádné nechodí každý čtvrtý, přišly s tím novinky.cz. Z preventivních vyšetření se téměř 2/3 lidí vybírají jen některá. Šetření Stead Health Report 2026, které letos od ledna do března mapovalo situaci v 19 evropských zemích, vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravější ze všech. Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Platí od půlnoci. Američtí vyjednavači odpoledne přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V České Třebové na Orlicko-Ústecku mají dvojče salcburského jezulátka. Původně měl přitom skončit několikrát na smetišti.
3: Dílo pocházející pravděpodobně ze stejné dílny jako rakouské lákadlo bylo víc než 100 let po zapomenuté v depozitáři s cedulkou odstranit. Zdejší zakladatel muzea sošku před 129 lety dostal od kupecké rodiny, která se jí chtěla zbavit, a současná ředitelka ji znovu objevila ukrytou ve skladu. Teď ovšem sošku ze slonoviny starou zhruba 400 let nechali zrestaurovat a je v zdejším muzeu k vidění každou neděli při komentované prohlídce. Oldřich Tamáš.
2: Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní. Kvůli rozsahu požáru a počtu nasazených byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn, výše i příčina škody se zjišťuje. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akci v novodobé historii tohoto severočeského města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu a v budoucnu umožní i přestup na tramvaj a vlak, řekl primátor Miloš Vele. Terminál vznikne na místě bývalé tržnice, jak doplnil.
4: V posledních letech jsme to používali jako nouzové parkování, protože ty suterénní prostory už jsou v takovém stavu, že to k ničemu jinému nemůže sloužit. A je pravda, že bylo i období, kdy jsme to chtěli zdemolovat, ale nakonec jsme říkali, počkáme až na stavbu toho terminálu a spojíme to dohromady, abychom to okolí zbytečně nezatěžovali stavebníma pracema.
2: V budoucnu by měla na terminálu v Jablonci končit i tramvajová linka z Liberce. Její prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A míříme za sportem. Fotbalisti Slovácka remizovali doma v 7. kole první ligy s Pardubicemi bez branek. Oba týmy dál čekají na první výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má 3 body. Předposlední východu Češi v neúplné tabulce 2. Fotbalisti pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Tomáš Chorý. Nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gol. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayosi a uzdravený David Jurásek. A útočník Patrik Schick skórovali ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlin 4-0 přispěl golem a asistencí.

0: Posloucháte Rádio Bonton a po celé tady s námi bude Michal David. Těšit se můžete také na Xindla X a písničku Na vodě.
1: Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co furt ten závodí.
0: A 8 hodinu nám odstartuje Alice, Una notte speciale. A my jdeme na počasí.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nám předpovídají meteorologové na neděli 4. září? Očekáváme jasno až polojasno, především na severu a severovýchodě území, místy přechodně až oblačno. Teď po ránu ojediněle mohou se tvořit mlhy, hlavně v údolích. Nejnižší noční teploty spadly až na 7 stupňů a nejvyšší denní vystoupají od 18 do 22 stupňů Celsia. A foukat by měl slabý, místy mírný severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Večer pak vítr proměnlivý do 3 metrů.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 8. hodina neděle 6. září. Pro vás, pro všechny, tady mám připravené písničky. A teď už začínáme první a navíc vás ještě vezmu na hruškobraní a budeme papat hrušky. A tady už je Alice a Una notte speciale. Přeji příjemný poslech.

Posloucháte Rádio Bonton a celý tento víkend máme nabitý kde? V Blatné. V Blatné totiž probíhá jedna úžasná věc. Letošní čtvrtý ročník jedné velké akce Hruškobraní na zámku Blatná. Ano, tady můžeme s pivovarem Blatná a lihovarem můžeme prozkoumat zákoutí tohoto zámku. Hruškobraní je plné vynikajících hruškových specialit, zábavy a taky zajímavých soutěží. Hruškové pochutiny od koláčů po hruškové lahodné osvěžující nápoje. A to není všechno. Bude se soutěžit. Je tady zábavné odpoledne a v přátelském duchu bude atmosféra dolazena soutěžemi o nejlepší hruškový koláč. A také mladá dudácká muzika zahraje ze Strakonic a až do 18. hodiny od 10. můžeme užívat hruškobraní v Blatné. Tak si ho užijte, no a ode mě už k vám letí další krásná muzika na rádiu Bonton. Za chvilku Madonna, Holiday, anebo teď Věra Špinarová a Kouzlo bílejch čar.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Cestou, necestou,

Posloucháte Rádio Bonton a tohle je Phil Collins. A já tady na internetu našel jeden takový článek, který by vás mohl zajímat. Představte si, že ženy single jsou in. Říká se tomu, že být single pro ženy je to dnes prestiž, zároveň ale čelí novému společenskému tlaku, ale ženy to tak cítí, tak to tak prostě dělají. Dnes je single třicátnic spíše synonymum pro nezávislé, samostatné, sebevědomé a kariérně úspěšné ženy. A skoro jako by společnost přešla z jednoho extrému do druhého. A díky bohu za ten pokrok, možnosti studovat, volit, rozhodovat a také společenské dění vnímat trošku jinak jako žena. Ale zase na druhou stranu to partnerství a vůbec soužití dvou, ženy a muže, je naprosto úžasné a že si navzájem pomáhají, tak to možná single ženy ani neví, ale využívají toho maximálně a já věřím, že opět se příroda na to podívá pod drobnohledem a zjistíme, že nakonec sebe navzájem potřebujeme. Teď už další muzika na rádiu Bonton, Václav Neckář, taky Faith Hill, anebo Michal David a Disco příběh. Pojďme si ho užít spolu. Krásný den z Rádia Bonton.

0: tady už 9. hodina neděle 6. září. No a co po celé? Třeba Eláni. Těšit se můžete také na kapelu Krištof a Dominika Alagia. Půlnoční hřích. A na začátku hodiny můžete chodit třeba po patách, ale Petr Novák chodí po špičkách.
1: Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nezbudím.
0: No a my už jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Jak dnes bude, tak podle předpovědi meteorologů čekáme sluneční den. Očekáváme jasno až polojasno a zejména na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. A teď po ránu ještě se vytváří mlhy, hlavně v údolí. Nejvyšší denní teploty vystoupají od 18 do 22 stupňů Celsia. Foukat by měl slabý, místy mírný severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Večer pak vítr proměnlivý do 3 metrů. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné dopoledne, máme 9 hodin, neděli 6. září. Teď v této hodině bych vás rád pozval na vinobraní, nejen tak na ledajaké, ale přímo na hrad. Tak vyrazíme za chviličku, ale teď už Petr Novák. Já budu chodit po špičkách. Krásné dopoledne z Rádia Bonton.

0: Posloucháte Radio Bonton a jak jsem slíbil na začátku, vyrazíme na vinobraní, a to přímo na hrad. Představte si, že dnes se koná vinobraní na Pražském hradě o víkendu 5. a 6. září, tedy o celém tomto víkendu na Královské zahradě Pražského hradu se uskuteční vinobraní na Pražském hradě. Pokračujeme i druhým dnem. Vy se můžete těšit na moravský burčák, širokou nabídku vín, tuzemských vinařských regionů a ochutnávku také kvalitních českých potravin od desítek výrobců. O hudební doprovod se postarají v prostoru letní míčovny staropražská kapela Frajeři z galérky a cymbalová muzika Sudovian. Pro malé návštěvníky je také připraven doprovodný program a vstup na vinobraní je zcela zdarma. Tak si to vychutnejte, užijte a dostanete také degustační skleničku v ceně 120 korun, kterou můžete zakoupit v kterémkoliv stánku a je nevratná. Máte vzpomínku? Teď už další muzika na rádiu Bonton. Bude tu Lucka Bílá, taky Pet Shop Boys, West End Girls a taky divoký byl Čmelák. Tak příjemný poslech a hezký den s rádiem Bonton.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radio Bonton.

Představte si, že v Belgii objevili velký zlatý poklad. Neuvěřitelné. Dělníci v Belgii našli ve sklepní stěně bývalého pivovaru neuvěřitelný zlatý poklad, který čítá obrovské jmění. Zlaté cihly a mince již hodnotu experti odhadují na 9 milionů eur, tedy nějakých 218 milionů korun. Našli, když kopali a chtěli tam udělat odvod kanalizace. Museli dosáhnout určité hloubky, aby roury mohli instalovat. No a najednou jeden z těch dělníků, pravděpodobně pan Kobe, na stavě pracoval v rámci letní brigády a ten celý poklad našel. Teď už policie zjišťuje, jestli poklad nebo to zlato nebylo z trestné činnosti a pokud to všechno klapne, no tak se musí do 5 let přihlásit majitel. Ale protože poslední majitel tohoto rodu, tedy místního pivovaru, zemřel, tak pravděpodobně to propadne státu anebo dostane odměnu ten, kdo tento poklad našel. Ale teď už víme, že na rádiu Bonton jsou další skvělé písničky a já vám je nabízím. Elani, Miley Cyrus, Flowers a taky Jana Kratochvílová. Publikum tvé jsem já. Přeji vám krásné dopoledne s rádiem Bonton.

0: desátá hodina na rádiu Bonton. No a s ní také další krásné písničky, třeba Slza.
1: Na city mý a tvý už v praxi se dá, ač to vím, pokouším se dál pod prachem a rozím.
0: V další hodině uslyšíme i Lucku Vondráčkovou. Má strach?
2: Mám strach, že se nic nevyrovná nápadů.
0: A na začátku hodiny Petr Spálený, Obyčejný muž.
3: Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dámám jsem nebes.
0: No a my v tuhle chvíli už jdeme na počasí.
4: Rádio Bonton, počasí.
0: Jak dnes bude, očekáváme jasno až polojasno, především na severu a severovýchodě území. Místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia a foukat bude slabý, místy mírný severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Tolik počasí na Rádio Bonton.
4: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 10. hodina, neděle 6. září, no a v této hodině spolu vyrazíme na tuto jídlo. Budeme baštit celý den a výběr je opravdu pestrý. A teď už je další muzika na rádiu Bonton. Slíbil jsem vám Petra Spáleného, tak tady máte Obyčejný muž. Krásný poslech.

Plzeňský festival gastronomie, to je Tuto jídlo 2026 a tam vás zvu. A pokud milujete jídlo, jako já, tak sedmý ročník oblíbeného plzeňského food festivalu je tady. A samozřejmě si ho můžeme užívat až do 18. hodiny právě dnes. No a dva dny plné výborného jídla pokračují v neděli. Pití z podniků, food trucků, bister a restaurací nejen z Plzně a z plzeňského kraje. Těšit se můžete také na českou i zahraniční kuchyni, šťavnaté burgery, street food a také sladké zákusky. Výběrová káva je k dispozici, poctivé pivo také a i soutěže a aktivity pro děti. Pokud tedy chcete vyrazit, tak rozhodně do Plzně dnes na Food Festival, který je plný jídla, dobrého pití a také zábavy. A teď už další zábava na rádiu Bonton, třeba česká kapela Slza a Katarze. Přeji vám příjemný poslech.

neděli posloucháte Rádio Bonton a já vás v tuhle chvíli zvu na trocnovské slavnosti. Jihočeské muzeum nás zve na trocnovské slavnosti, které se konají právě dnes. Začaly včera v areálu památníku Jana Žižky z Trocnova a také archeoskanzenu Trocnov. Co tam můžete vidět, co tam můžete zažít? Na trocnovských slavnostech si na své přijdou hudební nadšenci, také milovníci historie a středověku a pro nás je také připraven bohatý program v podobě divadelních představení, také ukázek řemesel středověkých soubojů a sokolnictví. Také můžeme si poslechnout živou středověkou hudbu nebo se projít venkovní naučnou stezkou. Tohle všechno právě v Borovanech a rozhodně to bude stát za to. Trocnovské slavnosti dnes až do 18. hodiny a pokud nechcete na tyto slavnosti a chcete poslouchat další skvělou muziku na rádiu Bonton, tak vám nabízím Briana Adamse, taky Michala Hrůzu a Kláru Vitiskovou, anebo Mariku Gombitovou právě teď. Koloseum. Přeji příjemný poslech.

0: Posloucháte Radio Bonton a máme tady 11. hodinu. Po 11. s námi bude Hanka Zagorová. Těšit se můžete na zpěváka Pokáče a jeho Solitéra.
1: Život prostě občas není fér, až příliš krutej může se zdát.
0: A na začátku hodiny Madonna, La Isla Bonita. A my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Jak dnes bude podle předpovědi počasí, tedy podle meteorologů, by jsme měli mít slunečný den. Očekáváme jasno až polojasno, především na severu a severovýchodě území místy přechodně oblačno. A po ránu se tvořily ještě mlhy, hlavně v údolích, ale teď už by mělo být jasno všude. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia a foukat by měl slabý, místy mírný severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Tolik počasí.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásný den, neděle 6. září, no a teď už máme 11. hodinu. V této hodině se spolu podíváme na spoustu krásných míst, teď třeba na herní víkend, který nás čeká po celý den. Budeme hrát deskové hry a nejen to. Tady už máte další muziku na rádiu Bonton, Darinu Rolincovou, Pokáče anebo Madonu, La Isla Bonita. Přeji vám příjemný poslech a krásný den s rádiem Bonton.

Stále jste s Rádiem Bonton v neděli 6. září a já vás zvu na herní víkend na zámek Třebušín. Je to herní víkend plný deskovek, karet a dobrého jídla a až do 17. hodiny si můžeme užívat tyto hry. Pokud jste hráči, tak rozhodně si v příjemné atmosféře můžete zahrát cokoliv. K dispozici bude volné hraní deskovek pro jednotlivce, skupiny, přátelé i rodiny s dětmi. No a také velký výběr deskových her pro všechny věkové kategorie, od jednoduchých rodinných až po strategické hry pro zkušené hráče. Na místě vám rádi vysvětlí pravidla hry, poradí s výběrem vhodné hry, pomůžou vám najít spoluhráče nebo se připojit také k další skupině. A tohle všechno tedy v Třebušíně. Já věřím, že si to užijete, že si pěkně zahrajete. No a teď už vám budeme hrát další skvělou muziku na rádiu Bonton. Dalibora Jandu anebo Robbieho Williamse Supreme. Přeji vám příjemný den.

Tohle je švýcarský DJ Bobo a Everybody. Našel jsem na internetu zajímavou věc, kterou bych vám chtěl říci právě teď. Podělit se s vámi. Jsou 4 každodenní návyky, díky kterým udržíte svůj mozek a paměť v té nejlepší kondici. A pokud to chcete znát a vědět, tak poslouchejte, protože tou první věcí je hýbat se každý den. Pravidelná fyzická aktivita prospívá zdraví mozku. Třeba studie ukázaly, že demence a Alzheimerova choroba a další kognitivní poruchy ve stáří můžete porazit právě pravidelným pohybem. Další věc, kterou bychom měli dělat, věnovat se svým přátelům a koníčkům. Záliby a koníčky, hraní deskových her, luštění křížovek, vaření, šití. No prostě to jsou věci, které podle výzkumu snižují riziko demence a srdečního onemocnění. Také nepodceňujte délku svého spánku. Každý, kdo si dopřává dostatek spánku, alespoň 8 hodin spánku každou noc, tak udržuje pozornost, paměť, schopnost rozhodování a další kognitivní funkce v rovnováze. Je to důležité. Spěte. A jeste také avokádo, borůvky a tmavou čokoládu, protože mozku prospívají omega-3 mastné kyseliny. Zelený čaj je dobrý, hořčík hraje také důležitou roli v regulaci nervové signalizace, tak pokud budete jíst tyto věci, k tomu přidávám luštěniny, hořčík, železo, to najdete v čokoládě s vysokým obsahem kakaa, tak budete pořád chillí a fit a dožijete se důchodu. Tak, a teď už další muzika na rádiu Bonton. Karel Gott, Mám zlatý důl, Adele, Skyfall, anebo Petr Nať, Láska je tu s vámi. Přeji příjemný poslech vašeho rádia Bonton.

0: Podle hodin ve studiu už tady máme pravé poledne a po celé tedy s námi tady bude další porce krásné muziky. Budou tady zpěváci, zpěvačky a taky kapely. Jedním z nich je Petr Kotwald, Má holka střízlivá.
1: Má holka střízlivá, tiše mě kárá, oči jak skála.
0: Zahraje a zaspívá i Jelen, někde kolem.

0: pravé odpoledne odpálí Lucka Bílá. Horší než kluk.
1: Každý to říká, že jsem horší než kluk. Každý mě zná, nejhorší ze všech, to jsem vždycky jen já.
0: A my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Podle předpovědi meteorologů by měl být dnešní nedělní den slunečný. Očekáváme jasno až polojasno především na severu a severovýchodě území, místy přechodně až oblačno. A nejvyšší denní teploty vystoupají od 18 do 22 stupňů Celsia a foukat by měl slabý, místy mírný severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Večer vítr bude proměnlivý do 3 metrů. Tolik tedy počasí na rádiu Bonton a mě opět nezbývá nic jiného, než pravé poledne vám popřát dobrou chuť k nedělnímu obědu a těšit se na vás za 14 dní v sobotu opět v 8 hodin na rádiu Bonton. Krásný zbytek neděle vám všem od mikrofonu Bontonu přeje Libor Weber a dnes se rozhodně těšte od 18. hodiny na mého milého, úžasného kolegu Tomáše Fílu, který tu s vámi bude až do večera. Tak vám přeji ještě jednou příjemný poslech a hezký den.
2: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

hned do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
1: Je neděle 6. září, máme po 18. hodině a svůj svátek slaví všichni Boleslavové a my jim tímto samozřejmě přejeme jen to nejlepší k jejich dnešním jmeninám. Co nás dnes čeká a nemine? Mrkneme na to, jak obnovit a vznést znovu touhu a vášeň do vztahu, která trvají už léta, perfektně fungují, jen se z toho prostě něco vytratilo. Pokud patříte mezi milovníky hub, tak máme pár tipů, kam vyrazit, kde i v tom letošním takovým trošku horkým létě ty houby pořád rostou. Pokud něco milujete a záleží vám na to, rádi udržujete tradice, tak vám není líto ani času, ani peněz. Mám tady jeden krásný příběh z Velké Británie, kdy se jeden člověk rozhodl, že zachrání tamní telefonní budku. Jak toho docílil? No a v neposlední řadě už za malou chvíli mrkneme i na významné dny celého příštího týdne, aneb každý den je důvod k oslavě. No a do té doby to nejlepší z muziky na rádiu Bonton. Xanadu, Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra, také Krištof. Nebo právě teď Mike Oldfield a Maggie Rayleigh.

byl Janek Ledecký na Rádiu Bonton a my už míříme za významnými dny celého příštího týdne. Začneme pondělkem 7. září. To je den otevřených dveří památek v České republice. Rozhodně toho využijte. Dostanete se zadarmo i na místa, která běžně nejsou přístupná. Také je to den národní žaludové dýně. Tak tu se přiznám, neznám, ale dýňovou polívku, tu mám moc rád. No a je to národní den salámu. Tak to v podstatě také mnozí z nás slaví každý den. Úterý, mezinárodní den gramotnosti a také národní den herců. Tak proč si večer nedát nějaký pěkný film s vaším oblíbeným? Ve středu národní den stejku a také den vídeňského řízku. No, tak tenhle ten den středa nabízí možnosti úplně pro všechny. Pojďme na čtvrtek, 10. září máme národní den televizní večeře. No tak tu já s bramburkama a s čipsama mám jako vlastně taky každý den. V pátek den ustlání postele. No tak tady si to hold teda budu muset zapamatovat, ale také je to národní den sladkého pečiva. Tak sladký pečivo, nic proti. A taky to jedu každý den. V každém případě pojďme na víkend. V sobotu máme den čokoládového milkshakeu. No ňám, proč ne? No a v neděli je den pozitivního myšlení, mezinárodní den čokolády a také den programátorů. To jsou významné dny celého příštího týdne a my už teď míříme opět za tím nejlepším z muziky na Rádiu Bonton. Za malou chvíli mrkneme na silnice a do té doby Sandra a její Lorín taky opět a Radeček, anebo právě teď

0: Salutaan.
1: Morituri, te salutaan, tää Daniel Landa na rádiu Bonton a my už jdeme mrknout na silnice.
2: Rádio Bonton, doprava.
1: Pozor na havárii dvou osobních automobilů na silnici 292 u Benešova, u Semil na Semilsku. Tak bacha na to, je to bez zranění, na místě zasahuje policie. Další dopravní nehoda, tentokrát dvou osobáků, nás zavede na Českobudějovicko na silnici 15433 u Jílovic. Tak pozor na ní, i tady je to naštěstí bez zranění. No a sraženou stranu nám hlásíte ze silnice 2624 u České Lípy, tak pozor na to, ať vás to nepřekvapí. Všude tam, kde nás posloucháte nejen za volanty, posíláme to nejlepší z muziky a těšit se můžeme třeba na Davida Dale'a nebo právě teď Modern Talking.

0: Právě dospívala Vanessa Williams na rádiu Bonton a před námi aktuální informace o počasí a do té doby třeba Elton John, Leona Machálková nebo už za malou chvíli skupina Olympic.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
3: škola volá.
4: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Radio Bonton.

0: To byla Jana Kirchner na Rádiu Montona. V příští hodince se můžeme těšit třeba na hodiny. Dáme se ale i Petra Koláře. A chybět nebudou ani jeleni. Pojďme se do lásku vrátit. Ještě než se pustíme do toho nejlepšího z muziky, tak mrkneme i na zítřejší den.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Ten bude polojasný až jasný, během dne se sice přechodně objeví nějaká ta oblačnost a ojediněle se vyskytne i slabý déšť, ale nejvyšší denní teploty mezi 20 a 24 stupni. Na jihu Moravy naměříme kolem 27 a na severu a severovýchodě Čech musíme počítat pouze s 18. A teď už startujeme.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: No a my jsme odstartovali do další hodiny, v které zavzpomínáme na něco, co už u nás nenalezneme, a to jsou veřejní telefonní stanice. Pamatujete si taky tu dobu, kdy jste chodili telefonovat jen do budky? No, u nás už je tomu konec a ve Velké Británii se teď s tímhle perou. Jeden Brit ale řekl, že udělá všechno pro to, aby je zachránil. Jak ten jeho příběh vypadá, si prozradíme už za malou chvíli a do té doby si dáme jen to nejlepší z muziky. Chybět nebude Richard Marx, také Petr Kolář, ale právě teď to odstartujeme Ricky a Povery.

To byla Ilona Čáková, její Amsterdam na rádiu Bonton a my už teď míříme za něčím, co pro mnohé z nás je možná nostalgie, ale pro většinu je to určitě zbytečnost. A to jsou telefonní budky. Ty u nás byly a představovaly jedinou možnost, jak se spojit s někým blízkým, s kým jsme chtěli mluvit. Ovšem, doba je taková, že mobilní telefony je zkrátka úplně nahradily. Ovšem ve Velké Británii ještě ty ikonické červené telefonní budky stále zůstávají. Jejich počet sice výrazně klesl, a to z 20 tisíc, kterých tam bylo ještě před 2 lety, na pouhých 9 tisíc. No a samozřejmě i ty jsou ve velkém ohrožení. Proto, aby ta budka byla stále zachována, tak si vlastně British Telecom stanovil, že z té budky musí být ročně provedeno alespoň 52 hovorů. No a jeden britský umělec a fotograf William, tak ten se rozhodl, že právě jednu takovouhle budku půjde zachránit a odjel až do Skotska. Do té budky si vlezl a po dobu 2 hodin telefonoval svým známým. Uskutečnil tak přesně 52 telefonátů v celkové hodnotě 36 liber, což je na naše peníze asi 1018 korun. No a tím tu budku na rok zachránil. Jak se říká, když něco milujete, uděláte proto opravdu téměř cokoliv. Ta cesta byla dlouhá 2735 kilometrů, ale já si myslím, že ten pocit, který z toho teď bude mít, že další rok tahle budka prostě vydrží, tady je. No a pokud vy něco máte rádi, také byste proto udělali maximum, abyste to dokázali zachránit. My vám k tomu rozhodně na rádiu Bontor budeme hrát to nejlepší z muziky. Máme tady třeba Barbru Streisand, také skupinu Jelen, nebo teď

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Tady dozněly hodiny a jejich stmívání na Rádiu Bonton a my jdeme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů na silnici 2508 po Stoloprtech. Je to bez zranění, na místě zasahuje policie. Nákladák s osobákem se střetli na silnici 50 u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. I tady je to naštěstí bez zranění, probíhají tam teď vyprošťovací práce. No a sraženou stranu nám hlásíte i ze silnice první třídy 35 v katastrofce Jeřmanice na Liberecku. Tak pozor na to, ať vás to nezaskočí. No a my už opět ze silnic míříme k tomu nejlepšímu z muziky a všude tam, kde nás posloucháte, posíláme třeba Richarda Millera nebo právě teď Belindu Carlisle.

0: Kiss na rádiu Bonton a než se mrkneme na zítřejší počasí, tak rozhodně zazní Enya, také Daniel Powter nebo už za malou chvíli Helena Vondráčková.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: a její večírek za koncem, stejně tak jako cestu z města nám ukáže skupina Miraj. Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíží. Ještě před tím vším, ale samozřejmě mrkneme i na zítřejší počasí.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: No je tady třetí společná hodinka a tady se budeme věnovat a přineseme informace zejména pro ty, kteří rádi se maženici, anebo si prostě jen tak suší houby, jak se říká na horší časy, protože prostě milují třeba bramboračku. V každém případě, kde rostou houby, si povíme už za malou chvíli a do té doby si dáme třeba Petra Nadě. Chybět nebudou ani Orange Blue, ale teď už je tady Karel Zich.

0: To byla Bonnie Tyler na rádiu Bonton a my už teď máme dobré zprávy pro všechny, kteří milují smaženice nebo bramboračky. Řeč totiž bude o houbách. Mně se podařilo najít zprávu od Jana Borovičky z Českého mykologického ústavu. Podle něj, pokud do konce týdne ještě zaprší, tak by to mohlo vytvořit podmínky pro to, aby začaly růst i tradiční jedlé houby, například hřiby či lišky. Borovička současně připomněl, že situace není stejná na celém území Česka. Zatímco ve většině Jihomoravského kraje a části Vysočiny, Olomouckého a Pardubického kraje je pravděpodobnost velmi nízká, tak naopak na části území Libereckého a Královéhradeckého kraje, v Krušných horách či na Šumavě je podle meteorologů pravděpodobnost růstu hub velmi vysoká a v Krkonoších tam je ta nejvyšší. Takže pokud máte rádi houby a ještě byste rádi letos hledali, tak teď už víte, kam vyrazit. My vám přejeme dobrou chuť a pěkně voňavý talíř, ať už s čímkoliv s houbami. No a míříme opět k tomu nejlepšímu z muziky. Za malou chvíli také aktuální informace o tom, co se děje na našich silnicích. A do té doby si dáme třeba Spandau Ballet. Také nebude chybět Kristýna, nebo právě teď Václav Neckář.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba.

0: právě dospívali, ale náš večírek pořád pokračuje a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů v Malých Hošticích v Moravskoslezském kraji u Opavy na silnici číslo 11. Tam došlo ke střetu. Naštěstí je to bez zranění a místem se dá projet. Další nehoda dvou osobáků nás zavede na Plzeňsko a konkrétně na silnici číslo 20 v Chocenicích. I tady je to bez zranění a místem se dá projet. No a do třetice zamíříme na Uhersko-Hradišťko na silnici 497 u obce Bílovice. I tady se srazily dvě osobní auta a na místě v tuto chvíli vyšetřuje policie. My vám přejeme, aby ta vaše cesta probíhala naprosto bez komplikací a posíláme k tomuto nejlepší z muziky. Máme tady Line Rhymes, také skupinu Mirai, nebo právě teď velký, velký hit skupiny Frankie Goes to Hollywood.

0: hvězdička blízkavá Petra Nováka právě teď dozněla na Rádiu Bonton a před námi aktuální informace o zítřejším počasí a do té doby z muziky třeba Jitka Zelenková nebo ještě takový ten nádech slunné Itálie Eros Ramazzotti.
1: Rádio Bonton.

0: Tak to byli Fool's Garden a jejich Lemon Tree na rádiu Bonton a to nejlepší z muziky i v příští hodince. Chybět nebude třeba Xindl X.
1: Nepatřím do starýho železa, jsem spíš dřevo.
0: No a já doufám, že nikdo z nás ještě nepatří do starýho železa a necítíme se tak. Dáme si ale i Davida Kolera. No a dáme si i hvězdáře, skupinu Krištof a Simu Martousovou. Než se ale pustíme na rádiu Bonton do toho nejlepšího z muziky, tak ještě mrkneme na zítřejší den.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Ráno nás čeká sice ještě chladné, ale přes den bude polojasná nebo až skoro jasná obloha, i když tu a tam se ještě přechodně objeví nějaký ten mráček a vyskytne se slabý déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 24 stupni, na jihu Moravy naměříme dokonce 27, ale na severu a severovýchodě Čech se musíme připravit pouze na 18 stupňů. Tak to bylo z počasí pro tuto chvíli vše a my už startujeme do další hodiny.
2: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
0: A je tady poslední společná hodinka na Rádiu Bonton. Také se svým partnerem milujete, všechno vám funguje, žijete spolu roky. Třeba i přes 20, a to už je co říct. Ale prostě z toho vztahu se něco vytratilo. Už jste spíš takový jako perfektně fungující a sehraní spolubydlící a rádi byste to oživili a okořenili. No, vztahoví terapeuti mají pro nás radu na každý den od pondělí do neděle. Co, když prý budeme dělat, tak se nám tam opět vrátí vášeň. A to určitě stojí za to vyzkoušet. My si teď dáme to nejlepší z muziky. Za malou chvíli prozraním víc a do té doby třeba Alphaville, Krištof a Sima Martousová a nebo právě teď Friends Call.

0: právě dospíval na Rádiu Bonton Petr Kotwald a my už teď míříme za těmi našimi vztahy. Také žijete se svým partnerem, jste naprosto spokojení, všechno vám klape. Jenom se prostě z toho vztahu vytratila intimita a vášeň. Vztahoví terapeuti mají pro nás takový krásný recept. Každý den tomu musíme obětovat pár minut a prý se nám po pár týdnech opět vrátí ta chuť na toho druhého. No, známe to asi úplně všichni, kteří žijeme v dlouhodobých vztazích, které ale jinak fungují naprosto perfektně, jen se z nich prostě trošku něco vytratilo. Pojďme se teď podívat na krok za krokem, jak opět obnovit to spojení. Začneme pondělkem. Tam bychom měli jeden po druhém odpovědět na jednoduchou otázku. Čeho se tento týden nejvíc bojíš? Nejprve odpoví jeden a potom druhý. V úterý si dopřejeme 30-sekundové obětí. Ideálně ho ale dělejte každý den, alespoň jednou. Když se budeme objímat, budeme mlčet, nebudeme nic říkat, jenom vnímat jeden druhého. Ve středu si řekneme, čeho si každý z vás na tom druhém opravdu váží. Pěkně jeden po druhém. A máme tady čtvrtek. To si musíme vyhradit trochu více času, asi tak 20 minut. A sdílejte to, co potřebujete. Jeden mluví a druhý pouze naslouchá. Pak se vyměníte. V pátek se zeptejte, co bys chtěl nebo chtěla dělat o víkendu, aby si opravdu, ale opravdu odpočinula. V sobotu si vyhraďte minimálně hodinku na společnou procházku, pěkně ruku v ruce. No a v neděli každý sdílejte jednu věc z toho následujícího týdne, na kterou se těšíte, a jednu, která vám dělá starosti. Když tohle zařadíte do svého každodenního rytmu, tak po pár týdnech se opět mezi vás vrátí vášeň a intimita. A to si přece přejeme úplně všichni, aby to fungovalo. A my vám k tomu na Rádiu Bonton přidáme to nejlepší z muziky. Chybět nebude Tina Turner, Xindl X nebo právě teď I Want to Break Free a skupina Queen.
1: Rádio Bonton.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: To byl David Koller na Rádiu Bonton a my jdeme mrknout na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů na silnici 38 ve Střítěži na Jihlavsku. Je to bez zranění a místem se dá projet se zvýšenou opatrností. Stejně tak se stala nehoda dvou osobáků i na Havlíčko-Brodsku na silnici 34 u Jitkovic. Tak pozor na to. No a do třetice tady máme sraženou srnu na silnici číslo 13 u obce Chlumec v okrese Ústí nad Labem. Tak pozor na to, i tímto místem ale projedete. Všude tam, kde nás posloucháte, nejen za volanty, posíláme to nejlepší z muziky. Chybět nebude skupina Olympic, také Celine Dion, nebo právě teď Darina Rolincová.

0: Beatles a Hotel California právě dozněli na rádiu Bonton a před námi ještě Bára Basiková, Kim Carnes, Divoký Bill a aktuální informace o zítřejším počasí.
1: Rádio Bonton. Rádio Bonton. Rádio.

0: může stát.
1: Právě dospívala na rádiu Monton Alžběta Kolečkářová a do Noci plné hitů jsem připravil Anetu Langerovou. Zazní i zpěvák Sebastian. A těšit se můžeme i na Olgu Lounovou. Život není bída, když nohanou střídá. Hrát si samozřejmě budeme i světovou muziku, ale to vše až za malou chvíli.
2: Radio Bonton, počasí.
1: Ještě dnes naposledy mrkneme na zítřejší den, který bude sice mít chladné ráno a přes den polojasnou až jasnou oblohu, ale tu a tam se ještě vyskytne nějaký ten mráček a slabý déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 24 stupni, na jihu Moravy se můžeme těšit až na 27, ovšem na severu a severovýchodě Čech naměříme pouze 18 stupňů. Noc plná hitů právě začíná. Já se s vámi pro dnešek loučím a přeji vám, aby ta vaše dopadla přesně tak, jak si přejete. A já se opět budu těšit příští neděli. Tak hezký večer.

0: Radio Bonton.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji. Proč jsem před ně vůbec a proč vyšam?

0: Rádio Bonton správy.
1: Pozor na internetu. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Výzkumníci varují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály, píše web ČT. Videa zachycovala ženy před a po údajném drastickém zhubnutí a propagovala fitness aplikaci založenou na 75-denní výzvě. Podle televize a rozhlasu Deutsche Welle prozrazovali falešný původ záběru, nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. Polská státní tisková agentura PAP našla podobný obsah taky na Instagramu. Jeden z příspěvků, vytvořený AI, zaznamenal 7,5 milionu zhlédnutí. Žádný z těchto příspěvků přitom nebyl označený jako uměle vytvořený. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slaví vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm naštěstí necestovala. Podle mluvčího národního dopravce poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich světla, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se, že šlo o hejno ptáků. Polská armáda vyslala do vzduchu proto vrtulníky. Na Teplicku stále útočí sršni. Nebezpečný je turistický výšlap na horu Bořeň u Bíliny. Tahle trasa je už po několika útocích tohoto hmyzu označená cedulemi s varováním. Takových míst je v této části českého středohoří ale hned několik. A jak se chovat, pokud nás napadá nebo přímo bodne sršeň, to nám řekla Terezie Arnoldová, znalkyně z oboru dezinsekce a deratizace.
2: Pokud vlastně jsme někde venku a začne kolem náš sršeň kroužit, důležité je zůstat v klidu. Nemáchat rukama, nedělat prudké pohyby, které sršně vnímají jako útok, a pomalu ustupovat. No a pokud pak dojde k napadení, okamžitě jít pryč, zakrývat si obličej, krk a snažit se dostat co nejdále. No jestliže dojde k tomu bodnutí, místo je dobré okamžitě ochladit, ale jestli jsme alergici, hnedka volat 155. A potom, jestli dojde k opakovaným bodnutím, tak může být problém i u zdravého člověka tam zase opět vyhledat 155.
1: Běžná rána po bodnutí by se měla sklidnit do pár hodin po útoku. Tohle sami neskoušejte. Soukromým letadlem do slovinské Lublaně, potom stopem přes Balkán, Turecko a Gruzii až do města Signagny. Tak vypadala nedávná cesta vítězné dvojice v pětidenní stopovací soutěži, která vznikla spontánně u piva mezi partou kamarádů z fotbalu. K původním 8 přátelům se postupně přidali další, no a celkem jich bylo 12 v 6 dvojicích. Pravidla byla jednoduchá, za dopravu nesměli utratit ani korunu a na všechny ostatní výdaje měli 2000 korun na tým. Martin Klutina k tomu ve východní Gruzii dodal.
3: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte, myslím si, že to je bezpečný pro obě strany a samozřejmě taky je ta úspěšnost mnohem větší takhle. Je fajn jako mít nějaký příběh, kterým tak trošku jako rozjedete tu konverzaci, no.
1: Soutěž vznikla spontánně letos na jaře při posezení s kamarády po fotbalovém tréninku.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíce řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíc zastoupení lidé nad 61 roků. O výměnu řidičáku lze od června 21 žádat i přes internet online, přes portál dopravy, a to pomocí digitální identity, jak říká mluvčí ministerstva František Jemelka.
2: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
1: Řidičák je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od 1. ledna 24 ale není povinné mít při cestách po Česku řidičák k řízení u sebe. Povinnost vlastnit ho jako řidič ale platí. Státní muzea a galerie umožnily volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se v neděli otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstaly spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury, vedené Otou Klempířetem, k tomu dodal.
3: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. No, cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
1: Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana AfD, Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle současného odhadu nezískala. Křesťansko-demokratická unie CDU dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zahájila v neděli dvoudenní návštěvu Grónska. Na arktickém ostrově, na který se činí nárok, americký prezident Donald Trump by během pondělka měla podepsat společné prohlášení Evropské unie a Grónska a prezentovat investiční závazky v řádu stovek milionů eur. Největší ostrov světa, tedy Grónsko, kde přitom žije jen 57 tisíc obyvatel, je autonomní součástí Dánského království, členské země Evropské unie. Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni bude v novém, respektive ho čeká modernizace za bezmála 300 milionů korun. Nová bude vzduchotechnika u posové kontroly, rozšíří se tu prostor pro čekající, cestující a taky počet přepážek a samoobslužné brány Easy to Go Gate. Práce začnou za pár dní a potrvají až do dubna. A Petřínská rozhledna v hlavním městě se už za pár hodin během noci na úterý rozsvítí červeně u příležitosti Světového dne povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících, pro které se s postupem nemoci zvyšuje náročnost péče. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. První fotbalová liga má po utkání 7. kola mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava nečekaného lídra pořadí kanonýrů. Martin Schubert dvěma góly pomohl středočeskému celku k vítězství 4-0 a posunul na třetí místo neúplné tabulky. Zároveň se dostal na 5 branek v sezóně nejvyšší soutěže. FK Jablonec na dni jsou FC Slovan Liberec 1-2 a FC Zlín hrál proti FK Teplice 1-3. Radio.

slogan selhal. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Pozor na internetu. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Výzkumníci varují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály, píše web ČT. Videa zachycovala ženy před a po údajném drastickém zhubnutí a propagovala fitness aplikaci založenou na 75-denní výzvě. Podle televize a rozhlasu Deutsche Welle prozrazovali falešný původ záběru, nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. Polská státní tisková agentura PAP našla podobný obsah taky na Instagramu. Jeden z příspěvků, vytvořený AI, zaznamenal 7,5 milionu zhlédnutí. Žádný z těchto příspěvků přitom nebyl označený jako uměle vytvořený. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slavií vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm naštěstí necestovala. Podle mluvčího národního dopravce poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich světla, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se, že šlo o hejno ptáků. Polská armáda vyslala do vzduchu proto vrtulníky. Na Teplicku stále útočí sršni. Nebezpečný je turistický výšlap na horu Bořeň u Bíliny. Tahle trasa je už po několika útocích tohoto hmyzu označená cedulemi s varováním. Takových míst je v této části českého středohoří ale hned několik. A jak se chovat, pokud nás napadá nebo přímo bodne sršeň, to nám řekla Terezie Arnoldová, znalkyně z oboru dezinsekce a deratizace.
2: Pokud vlastně jsme někde venku a začne kolem náš sršeň kroužit, důležité je zůstat v klidu. Nemáchat rukama, nedělat prudké pohyby, které sršně vnímají jako útok, a pomalu ustupovat. No a pokud pak dojde k napadení, okamžitě jít pryč, zakrývat si obličej, krk a snažit se dostat co nejdále. No jestliže dojde k tomu bodnutí, místo je dobré okamžitě ochladit, ale jestli jsme alergici, hnedka volat 155. A potom, jestli dojde k opakovaným bodnutím, tak může být problém i u zdravého člověka tam zase opět vyhledat 155.
1: Běžná rána po bodnutí by se měla sklidnit do pár hodin po útoku. Tohle sami neskoušejte. Soukromým letadlem do slovinské Lublaně, potom stopem přes Balkán, Turecko a Gruzii až do města Signagny. Tak vypadala nedávná cesta vítězné dvojice v 5denní stopovací soutěži, která vznikla spontánně u piva mezi partou kamarádů z fotbalu. K původním 8 přátelům se postupně přidali další, no a celkem jich bylo 12 v 6 dvojicích. Pravidla byla jednoduchá, za dopravu nesměli utratit ani korunu a na všechny ostatní výdaje měli 2000 korun na tým. Martin Kloutina k tomu ve východní Gruzii dodal.
3: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A